0: Dobré ránko prajeme, je 3:45 a vy počúvate Rádio Slovensko. Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele na východe na mnohých miestach dážď alebo prehánky, denná teplota 16 až 24 stupňov, prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
1: Pozerám sa a vidím svet.

0: má dobré, hej.
1: Počúvate Rádio Slovensko, dnes nás čaká počasie, také všelijaké by som povedala, bude oblačno až zamračené, ojedinele dážď alebo prehánky, denná teplota 16 až 24 stupňov a prevažne severozápadný vietor do 25 km.

0: Počúvate Rádio Slovensko.
1: Pondelí ráno odvezu deti, pak půjdu makat zhruba do pěti. Sedět v práci, jako mnozí, se šéfem, co se po mně vozí.